Modlíme sa, odmienie o psalm tutoho dňa je runočasne tiež text predovania. Knieže, na tebe so ja spúšťam, nedaj mi nide do hajnbe pšinč, vútorn mi přes svoju pravdosť. Můj čas, ty tvoje ruce. Přetož ty jsi moja skáva a můj rud a svoja mětla chci vočiť a věsť. Můj čas, ty tvoje ruce. Do tvojeju ruku poruču svojho ducha, ty si mě v umu, knieže, ty svirn Božo. Nepodáš mě do ruku nepřečnám. Ty postajíš moje noze na široké polo. Můj čas, ty tvoje ruce.

Čitanje ze starého zákona v knize predaja Salomona na cečím stavje. Kujšta vec má svoj čas, a kujšte předo zače pod nebesami má svoju hodinu. So narodžič má svoj čas, vumrič má svoj čas. Zadžeč má svoj čas, vútorhač má svoj čas. Zabič má svoj čas, hojič má svoj čas. Zvotorhač má svoj čas, natvárič má svoj čas. Pfakač má svoj čas, sosmieč má svoj čas. Závosčič má svoj čas, rejovač má svoj čas. Kamienie rozsmietaš má svoj čas, kamienie spírač má svoj čas. So vobjímač má svoj čas, přestač so vobjímač má svoj čas. Pytač má svoj čas, zubič má svoj čas. Kovač má svoj čas, preččisnič má svoj čas. Roztorhač má svoj čas, zašič má svoj čas. Mielčič má svoj čas, ričič má svoj čas. Lubovač má svoj čas, hidžič má svoj čas. Vojna má svoj čas, mír má svoj čas. Bo je všetko derje činil svojim času, tež věčnost je do jich vútroby dal. Jenož so člověk nedodný skut, kotryž počíní, ani jeho spočátk, ani jeho kunc. Tak spoznach, so nie je ničo lepšeho hač so veselič, a se dobrotu popšeč v svojim živjenju. Přetož kujšte člověk, kež je a pije a dobroho vůživa ve všitkým svoje děle, je Boží dar. Haleluja.

Na drugu nedjelju posveti čojosti stojpla Lukasa ve 14. stavja. A veno se stanu, gaš Jezus přiže do domu jednogo ušego tih farizeo, sabaše ten klip jest. A jeden z gastčov držašo k njomu, zbežno jo, kateriš klip je ve Božem kraljestvu. Jezus pak žašo k njomu, svovjek zgotova veliku vjacerju, a pšosašo vjele na nju, a pesva svojega služabnika ven ve štunže vjacerja. Tym pšosanem pejedat, přišo, přeto všechno je už gotované. A veni chopichu se všechno za sobou zagraňaš. Ten prýdne, řašo k němu, já jsem rolu kupil a dýbu venhyš ju oglídat. Já si přosím, mě mě zagraňaného. A ten drugi řašo, já jsem sebe píš pšik vůvoj kúpio a jdu tam jich opýtat. Já si přosím zagroňo. A ten čiši řašo, já jsem se veženil a togodla nemegu já pšiš. A ten samý služabník pšiže a opýta také svojomu knězu. Ty kdy bude ten gospodár gerniv? A žašo k svojomu služabníkoju žinet ven na te drogi a gase toho města a věž sem nuč chudých a pebídných a chromých a slípých. A služabník žašo kněža vena se jo stanuo. Kak to si přikazal, ale vena hyšči růma tam jo. A ten kněz žašo k služabníkoju, ži ven na drogi a k supotam, a peraj jich, aby nuč přišli, až mea vjaža půna ordujo. Přeta já žiju vám, až žeden těch samých přosaných meje je vjaceria opytaš nebůžo. Evangelium našego knieza Jezom Chrystusa.

Jesus Christus, ty jsi se kvíle vzal za usamkněných a samotných. Prosím, že za všetkých, kteří se samotní čuja a kteří dnes odlíja ve dlouhých hodinách. Daj, co bychom se s druhými zetkali, co věselili a zhromadnost doživili, již jich v upělnění. Prosím, že

Svete duch, pshose mechi, zashich, kenchse, ze svejom tsasom, sveje jo mozu, as seve jo uchobu, zasesku, cerkju, zgromadnosť a kulturu angažiruju. Žene ich statkovania a zmecni ich. Daj, aby ich živo bogate pôde naslo. Vesebne prosíme ve žincajšnú dobrú zgromadnosť na našom serskem, evangelskem, cerkvinskem a domovnickem dňu. Buďte mezi nami se svojím žegnovaním. Prosíme Ťa,

Ojče, před ojš všetko je přihotované, štojš přikadža k Božemu blídu, my tu prytku před votarjom stejme se sklěbom a vinom a možeče od Boga potom za sobotenč. Bůh dnes je mez nami ve chlebe a vine, vunce nás kručič, vundaj nám svoju nádu. Amen.

Kebychu svidenské klemše s Božím odkazaniom serbského evangelského cokinského dňanky šeli samoje vece. Svidenská prilaka by fanolka javita malinko a zeslepoho, ona svičeše klemše omadže s dalšími duchonimi. Kdom se ešte přizamkne, zavedženie falky malinko je to dživa jako spolnomocnina za serbské náležnosti evangelské krajiny cirkvi Balín-Braniborská Šlieska Honia Užica. Spívav je na Božej službe Kožičino, a netko šťuje nedom náš nedeňovský magazín.

0: Leipzig dobi cel turnier Nimovic. Mestom se dawie zonešto k Rimzanu a Biču ve Voklecach, tam so vesela na hošči. Maja samo plakat visajo, dež přijedžeš ze smečke cnuc.
1: A nešto dalše nové mače, juce su šice namoveni v trikoach pšinč.
0: Haj tak je, kuža stacija Biču Rileca menujce moto dostanje, tun stajnje na ponžili doto vozevime, voklečenjo a šice giš tam pšindu, so nech zdrašča nekajki fecich triko, hač koparski, vod volejbula, blido tenisa abo nečo druhého, my chceme tam písané svět športu co vidieť. A to je na kujžo merenie, hač je cílet abo cia džerže sač let. My celíme potom jenujúce foto a na koncu letušie bíčtúry přeradžíme, že je najviace ľudí předraščené bylo. Haj a tuta veska, tutu klub dostane hižo za kletu garantiu, zo bude pola nich stácia bíčtúry 2027. Haj až tuž myslí sobu, juce večo vozivíme potom tež moto za druhú stáciu, potek im za rajbice, kýž sú jako příchodní náhrdže.
1: Bíčtura Zadkule štartuje juce ve Voklecach, šice sú útrobne přeprošení. Štart s přizivenjom je, kajše Klaudius hižo rek, napo šestčich.

0: tu un je, to un je, Juri Brezan. Narodzene 5 dosiatko 9. junija 1916. Kajž nozete des počatne besnana, kotrež pak se žive spaslo vojne vuleze. Hinak hač 18 dalších poklečanov, koci so jenoš jako mjeno na pomnik vosreč vse ročihu. Nanej skavare postaje syn spisovačel pozdišo literárny pomnik s románom Stare Nan. Hač do dženstnišo značio najoblubovaniša knia. Tola prede to překročí syn hišče nekotre škúli druhú stáciu svojim živeniu. Viesna šula rodne sy, Tachanská šula v zapachova dalokým budešine, abitura v polským Torunie, politické jasto pod nacionalsocialistami v Drežďanách, unanstvo z Užice a naposled vojna a vojnská jatba. Ze všech tutých názornenio so dječace leta na vse v jeho písaniu najhustšišo jevia a najjasnišo odbyščuja. Tola přijel uviču od jednoho viesného hulca ke připoznatému spisovačeli bychu po meneniu jeho biografa Dietricha Schoute učbne leta v Budešinie najúznamnýše.
1: Tute ukupvanie a tute všelaké znajomosti vo staviznách a tiež vo literatúre je von po mojem začišču a tak von to tiež sam opisuje v autobiografii je von dostal v gymnáziu. V gymnáziu tiež je von prvnie leto bydliu na Tachanstve ako kapitelsrojber a napšičo byše biblioteka. A von je si tam hižo jako model gymnaziast upoštoval veľa knihov, veľa takých bestsellerov z tých staviznických knihov. To je von čo čítal a tam je von dostal základ za znajomosť, čo je nastupa tie grekské alebo rómske stavizny a tiež křesťanské stavizny a čo, čo si tam mô namakať.
0: Kajž nan von vojnu přeživí a so nedže cici letne do domizne nahoročí, s čímž so jeho druhé živenie započa. Tola hinak hač nana neba bieše kubaného syna češke potne dživo. Spočatne přijotováše a převodžováše un jako funkcionár domoviny dživo modžinských brigádov. Tola nové časy a nové kvasy písaco človeka v ním znova pozbudžovachu a hižo spisovačelstvo na obzore so připovedžacích let kývaše. Juri Brezan započa pak jako basnik, dokesi povojenský čas a brigádovanie, skvádnostne basne a spieve žádaštej.

0: Sem započal pisať, čo bych 14 a pół, tak nikak. A to sem viezo započal s tým, o čímž, kúžde človek píše o tým, o čímž najbolie, najviac rozumí. Mm-hmm. A když si 14 a pół, alebo 15 let, tak viezo najbolie, najviac rozumíš o ľubosti a potajkým som ja o ľubosti písal.
1: A potom, za čas fašizma, sem započal písať básne. A myslu, že jedna z mojich prvních srbských básin vyšla ve srbském originálu ve nikajke práske noviny. Ja to sám nevím, ale ja som je v nemským převožku videl potom ve rukách gestapo.

0: To je najvažnejšie za spisovateľa. Ja mám za to, že nesmie slepe a vuchy po sviete kodžiť. To je tá, to je šoš, to je vo svojej metóde, môžu rec.
1: Ja som so zajmoval vopravde jenož vo samú figúru krabata, to ríka vo tež roš, to je kotriž po mojim zdaču ve tute postavie ci. Tež roh ríka po mojim zdaču zaso, zo vysvobodenie je možné přes vědu, přes přisvojenie vědy. A to je problém, který štěž před nami stojí. Jak náš svět co dále povětší, bude v prvním řeči slovu odvisovat od toho, jak se věda sama vyskutkuje.
0: Ja som vysel vo pravde, že je sa kniha takhle prijala a som to vysel očakoval, ale očakovanie a spelnenie to z tej dvie vece. A ja sa veselím, že je sa tu očakovanie a spelnenie krivo.
2: Serbská versia bude sva hinajša ač nemská. Napuču přes Srbsku snano dojdu tež k možnej nímskej.

0: každého jsou ty moze strove, tak no, oni šiu, já to můjču, vidět ten svět, kajký švon je, a mi se zdá, že nemůže existovat rozumné ládání na svět, jeli ty nezapříješ to zajíždění, to dženstíše a to je nádžije, abo znamená strachy, vojúciši. Što na koncu historii z toho ostane, to jenice a jenož na servách samých zaleží. Jeli se něco boju, potom to, co my se zvádu dále tohle nezmyškujeme. To je jeničký strach.
1: To najvolnější je cívetem, co jsem pravil na té nezabudčejce a zo se vopkovač zadživanie a vopdživanie. So dživač moc na tem neušednem, dokiaľ što je, za tem so kreje veselo, za tem so kreje tiež poznače. To je mi te najvážnejšie, když bych oni to přijímali ako jen kúsk mojich takých morec testamentarických svojů. Potom bych je byl vysvětlý.

Usłyszeli sme feature Juri Brezan, jeho živienie od Mirčina Venka. Je to produkcja serbskeho rozhlasa z leta 2017. Za dženčnišče wusowanje sme přinožk trochu přikročili. Kompletnje pak namakači on wieso na našej internetnej stronie a tež w app MDR Serbia a jako podcast w ARD Sounds.

0: Dla serbskeho, evangelskeho, cyrkwinskeho dnia, kotrož gemšesme dženca rano džesačich live usevali, všakaj sa naše dženčnýša usevanie trochu přesunulo, gratulovač, tak vizo přijúšim ceme, kajš je to pala nás v programie Nedželu s vašňom.
1: Přejeme z Božo.
0: Prinja zbožo přečo, des čeleme netko do nuje vjeski, abo lepe prajene zbožo přeča. Štyrjo mjahu ta menujce tutun konstiđenja, respektivne tutun tiđen narodnine. Dženca je to njesvačan, vodeče nuovjesčan Tim Hicka, kotrž sveči 20. narodnine. Čera hižo svečeše Lucia Henzelajtova, dživeč a 60. narodnine. Vutoru bi narodnina Franciscus Warner, kotrž svečeše 23. narodnine, a 66. čestný džin svečeše potom sredu Jan Pička. Všetkým štyrjom znovuje vjeski narodninarjom týdženja přije vjesna zromatnosť. Znovuje vjeski Rajnce a Vorklec jenož to najlepše vo sebe pak strôtu a vo sabinske derimeče. Štvrtk potom to svečeše Herta Delanova ve Vitince 60. Na totom puču přija vám vele zboža, božo žonovania a dále krutu strovatu, manželský Matias, kajštiš Džuka Hilšpieta. Vonej pisataj, vostajn dále, tajka pomocliva a vjesova. Mamojči jara rade, a vážimoj se jara tvoju vutrobitosť ve všitkých náležnosťach. Zbožo přičem si zamknu se vězo týž šitce z Delanec a cožec vůlkýu svojbu. A dženca to svědčí v koněcach zpěvou muského kora Delany Roman Čornak svoje poustaté národniny Abrahamine. Šitce zpěvářo a další čvonojo muského kora přijajemu zbožo, bože žonovanie a vo sebe krutu strôtu. Před netko južo viaca 4 letami zastupí jubilár zromadne s viele dalšími nováčkami do projektného kora Delanov a je od tedy, ako spieval druhým tenorie, silný vus v središčiu. Za to se jemu jara ďakuje. Šako přinušuje s tým k obstaču serbského spievného tohostva. Voni písajú, a to co rady ešte prečítač, Lube Romanie, vosten strova a čive a vopkuvaj si dále tvoju vesovú mysl. To přija po žumach serbského rozvosa šice čvonojo serbského muského kora Delany. A tuž nechtež zaspievaja.

0: A dalšu gratulácius čelemenitko do Pančic Kukova. Da menice svečeše piatk Monika Zunžina 71. narodnine. Domovinska skupina přije narodninace jenošto najlepše, vo sebe pak vězo strohotu, požežonovanie a vo sebinske derimiče. Bosko Haška svědčeše potom v útoru serbských bázlicách kulovaté 60. Po žumach serbského rozvosa jemu jeho ľubí gratuluje a přeje bohaté božežonovanie, krutú strôtu a veselého při tvarských a šedných búžadaniach. Vútrobný džak vupraja zaušu pomoc a dobrú radu. To přeje z vútroby manželská Silvia a džiči Lucia s Tobiasom, Gisela s Lukášom, Juri a Paul z Lüdiu. Vo sebe strobia tež nučky, Lubušky, Hanka, Franz, Jakub a Jan.
1: Dětě žence vůlky sto, duky štěvn ljubila. Před spilny dživavy a žotny je, a na snučky přeušo rád v epive. Věle jsme hýža od tebe nauknili, například dače kyšky s tobou tvarit smili.
2: Za stobu zemíječ by se jí za vůjkotne, ale sami za smutí karaměč by se najlepše.
3: Sejeme či za všichot skrůtu a věle veselá ze svojí nůžkací bobrýu.
0: Tadá. Bosko Haška svědčeše po takým v útoru 60. národniny a přičem přizamknu so vězo tež mač ze serbských bázlic sotra Andreas Tomášom přichodný starší z Vorklec a šice ľubí z Konjec, Vorklec a Smičkec, Hoku a tež z Bukec. Dalšu gratuláciu zčelime do serbských bázlic, tam svedčeše Maria Maczina piatk 5.8. národniny. A k tutej skvadnosti sme dostali basin. Hižo 5.8. let nosi tebie Boží svet. Ľuba mama, vôka, pravôka, najľubša od Boha nám darena. Svoju ľubosť nám šedne daríš, najračo tak nedželskú pečen zváriš. Narodninská hostina, kvalite kanca, kotrž se zaušich napekva. Ľubosť, votorene dom a vieru do Boha, šitko to se nám zdžidživa. Nechči botun kniaz šomituje a na mnoho dalších let stobu daruje. To přija, ľubie džesči Tomáš a Sabina s Jurijom, nučky Lenka s Metodom, Bernadette s Kristofom a Jakub s Gloriu, kajšti špinklašky Vito, Janka, Simon a tež Lucia.

Asto mi je krótko dona po jeni. Ja sam Katka Pypelec, a przepodam nudom słowo do Kočebusa, wot na pojeni šakodžetu z delno-serbskim programom dale. Čenca sme so vonje zabirali za spisovačelom Jurijom Brezanom. Podcast slyšíte ešte na našej app NDR Serbia. Serbský rozvoz strojí vás potom jutce ráno zaso a večer vidíme sa v oklicach.

0: Vítaš ob širádiach. Ho ve studiu jo Diana Šecová a nince zachopio dolnosaský žil Nižeckého saského rádiového programa. Po svíženské námše ve Vorecach a po gornosaském programie sme nento my ho vechože bozu naríže. Planas graju cerkvine téme žinca teke vestu rolu. Gottschalk der Wende. Wenn svíšise žinca po kalendarie svetech lúži a my gledame do svovjenských staviznú srížoveka a ulicu jome, co jo vňom znáte. Znáte jo na kúšte pát našej kukojskej kukavie rozpšavijú zase z Gornije Vúžice. A až Cyril Pěch z Barlinja z Mio Žinca bože svojo za nás. Sebastian Elikovský Winkler zio nás sobu na Mörjo, my svišeme muziky kutňu oceánu. Ten jo byl ponie žele. A teke ve Žižecem postruje grajo Žinca vda svoju rolu. Potakem, písané a pône program. Ja se vjaselím až z čopadla.
1: Raz, dva, tři.

0: udajomy se žinca zase do gornije Łužice. To nie noše z tamnych rožkov. Mate za nas žinca zase Fabian Kaulfürst a Jan Rieda, ako kukojske kukavje. Chtoš, co vežeš, kak tam beže z recnym motivatorom a při kake gožbje teke dolnoserbe mogu tam obživovaš serske mustvo? Daš ninto přisucha.
1: Die kukojske kukavje.
2: Nuosči a sprete guski z grnie Łužice. Ljubše sused, cigate glodne.
3: Och, nic vece, Fabian, jaga som bürpla hasana ve zejcach. A vište co, ten jo nekak za mňo ten nový recný motivátor.
2: Jo, a to rovno až ve nio zaužim ešte do domoviny zastupil.
3: A te Łuže pšindu k ňomu, přece gaš tam nieco ješ, abo tak, penmen groni, džakuju a božemie.
2: A samo takým, ak zaužim sarske ňamegu, ven jadnore kuždemu na sarske nieco groni. To se pen netúčoba smio.
3: No a ten denar se vie, te žiši abo te serske ukniki, teke veľgin rad ježe.
2: A serske ukniki tega su gano byli připedla při tom velikém jubileumu ved spisovašelja Jurija Brezana.
3: Slednu votoruju byl ben 160 burstak mil a ukniki 7 letnikov su byli na šakých staciach ve budešenje serske institucie su to veľgin dere přigetovali a to jo bylo pšeliš zajemna vec.
2: Apropos zajmne, mega sme opetali, gaž to priedne uščelanie tej kukavovu sme mieli ubužiť ten zajm za kukov, za našu jas, a gano sa mieli o vejse 2 gešťa z Dolnej Łužice.
3: Jo, a ten priedne jo byl peč, nic čišinský, ale žižinský, ja to pšal je?
2: Jo, šižinský.
4: Ja neviem, kak veľa ľuží o žinca stržašťa, alebo tak nekak, jo. Až vení šikne, pen pojedajú sersku, no sa vie gernosersku riec, ale to je za mňa nieco veľkým vesebného. A jo, nekak také cohanie, aby to raz také ve Dolnej Łužice tak bolo. Až niži dajú stržašťa ľuží a šikne pojedajú pen serske. To je nieco vesebného za mňa.
3: A ten pič jo byl na probie vedkora Lipa, ktoráž jo byla do nalitného koncerta, dogodla sme na zachopenku také skrotka nieco zagravy ved našich žiši, ved ich Lipkov.
2: A na koncerte sú byli pedla pente ženské z Lubina, ten ženské cekor.

0: No Jan, a ja znajom tyke dalšne taški, ktorémž rovno křídla rosće.
1: Měniš ty te sokowe z Rajbic?
0: Rovno tych.
1: A te su, nin to tak napnete, dokulaž za dva tyženja bužo wieliki pokalne finale. Šake mustva budu tam graš ce možina ženske, a se wie, teke te muske a mustvu šef Mike Brezan, jo tak napnete.
0: Nic jano ten, my šukne.
2: Zas máme uvodová pokalna finala, v bližšej staviznách mi nie znate byl, co sme to činili. Dejatka Soko Rajbic Orky, přečuva mištri z naše Zlobruše, chceme Jezo spýtač dobeč a si by tak jeden titul zavešiť.
1: Jo, ja by se vjaselil, gabe ty teke tam šijel.
0: To je dobrá myslícka a ja se myslím, to je také dobrá gežba, aby raste fene baľokopania z Dolnie Lužice jeli do Rajbic a tamto našo serské mústvo tak pšauje pegeňovali.
3: I kukojské kukavie.
4: Nuosči a spriete guzky z Grnie Lužice.
5: Chtoš jo ninto tak narsky, ako naše kukavie z kukova, mežo se na direktne droze udaš do tých rednych stron.
6: Naša!

0: RBB. Savski program. Savski program. Tema.
1: Tento žen panežele jo byl svetový žen oceánu. A kutegož bie svišešo ženza v našom programie ústčevanie vo tej témie. Sebastian Elikovský Winkler jo přigotoval program z klasického muziku, kotaraž se pošigujo na Mörja. A venio zestajú fakte vo situácii oceánu.

Ved leta 2008 vedmejo se kůže raz 8. junia u en světový žen oceánu. Idea za to jo nastala na světové konferenci Živiš na 602 a Živiš jaset v Rio de Janeiro. Ako cíl su pestajili pokazáš na úznam merio světa za živině na zemi.

Leto sa stoj svedovi žin meriopet motom reimagine, s tym kše UN zjednošione narody napominaš k pše obmyslovaniu k novemu mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žredo resursu. Cíl jo je uchovaš před upec raným a stamaním.

Ve své muzikové tvorbě Okeanide opus 67 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius zazdaším na klasickou mytologii. Okeanide jsou nymfy žouky merského boga Okeanos a jeho manželské Tétis. Ale Sibelius jo změnil titul kusa věci raz. V prvně předvoze je pominil kompozíciu Rondo žvavou. Dalšné titule pešeguju se na bogoku žvavou z mytologii Kalevala. Už je toko dajo dvě versie, a ved prvně je inspirácie až ku getové kompozícii jo daloka droga. Šikné versie zdajú se pak na jednu abo drugu vašňu se zabíraš s Meriom. Na prapremiéru v maju 1914 jo Sibelius dojel do New Yorka na spárnej loži. A ešte duci na širokom Meriu jo žíval na sledných korektúrach. Tverba jo byla veľký úspech.

0: Cerkvia.
1: Nint sledujo bržesvovo na tu neželu, a to ma fara na umenku cire pjech z barlinja za nas. Vön poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
2: Luba vesada při radijach. Na zachopinku 11. kapitla v evangeliume svetego Mateusa v getarem stoji náš priatkovanský text rozpšavio Mateus až Bišo Dupja Jan v popaženstve svišal vo Jezusu, ven je pysval svojich uknikov k Jezusoju a dal se jego pšašaš. Si ty ten, kenč přižder by, abo der by my drugego docakaš. Pšašame se my teke vetrgi za tom, što jo Jezus za nas, Jezus vetegroni pla Mateusa na pšašenje s napominanim, až veni de Janoju ulicovaš, co voni pla Jezusa viže a sviše. Mjaze drugim, až se hudem priatkujo evangeliju. To groni, až pla Jezusa su byli hude vidokne. Až graju hude pla Jezusa rolu. To však do toho v tovarišnosti tak nejo bylo. Sociálne pšašanie grajo pla Jezusa s takým rolu. To až do žinsačného velik čestiano rade neslyše. To som ja sam, teke pla serbskich čestiano nazgonil. V našom texte groni Jezus pojsčo kumňo všikne, genč v chamne a obšteškane sčo, a ja cu vás ochvožiš. Vesčo nase môj jabr a uknišo votemňo, preto ja som milostivý a ponižný ved učoby, gav bužošo vedpocink namakáš svojim dušam. Tošte slova Jezusa, gronje se vie, až jo jogo pesovstvo pomoc zaušeknich, genš su v núzach, zaušich genš šerpje. Žinca poveda so cestobotem, až přibirajú šerpenia pod depresiu a pod tak menovaným burn-out. To je oficiálne připoznate ako chorosť. Sam sem ako duši pastor naskonil, až môgemu viriecemu by teke pomagalo, gaby se svojim grecham stajú a nechvatal netko gojcoju. Úrazne kronim, až dej šeško širpiece se vy ku gojcoju vyš. Ale dovera k Jezusoju by môgim teke pomagala. Kroze pak čach, až Jezusove pesovstvo se obkranicujo na tošto vesobinske, až se přitom uzamkujo, až ma jogo pesovstvo, teke mjaze cloveski uznam, rozmej za sociálne pšašanje. Sam sebe po Jezusu obgeduval, sam sebe jo Jezus obgeduval ako chudego. Na to pokazuje jego ugronenie, te líšky majú svoje jamy a te ptašky toho nebia gniezda, ale toho človeka syn nema, žoby svoju głowu povošil. To on jo gronil, ako jo kšil písma ucony z ním hyš. Jezus opisuje se ho rozmi ako bžezdomne, s takým ako nejchudším jazy chudými. A drugemu na samském miestne Biblie, kenž co nejprve svojho nana zakupováš, groni Jezus, ži za mnou a daši te umave svoje umaliky zachopajú. To pokazujú nám, až Jezus jo bol veľkým konsekventný, kaž jo švo vedtom jemu sledováš. Petajkým cíniš, aby se dopomdiva beža veľa. Cínmi s takým oboje. ubegajmy w nuzy kniomu Jezusoju, dajmy se wetnego pomagasz, a buśmy solidarny z chudymi w aktywnym żywieniu. Amen.

0: Prešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svieženiu.
1: Zasnedlišne šňace sú.
0: Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Prešebuski žišeci musike Ludovaria, siarski Ludova ensemble a Vielevice. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svježi nordujo prezentirovane ved serskiga programa.
2: RBB. Serski program. Serski program.
3: Jo, přiduce koins tyženja, jo zase tak daloko. Róž ve městče, budki a karasele a tysacych luži. Serski svežin sobotu słuša k tomu a vet vičego zgönjošo v našom programie dokradni, co jo tam planovane. A my máme také ulosovanie za vás. Za kuštego kenč se vet pönježelego až do pětka obželio při našom grašu ve programie. Za toko máme sobotu na svežinju přechvatanie. A co to jo, to přeražíme víče.

Přijudaš musím toho bejím se. Kak to bůžo raz. Gaš to šikno, což som zgenil, bůžo mejo, spomnej se.